0: 6 minčin obopečich Veronika Smolicie dospěvala prýni titul dňa, respektivně rania, a tu již sleduje prýni dybk. Kuž do rania serbském rozvozu tematické hesla za dženciše vysovanie má rajnší redaktor za nás. Dobré ranie, Milano.
1: Dobré ranie, haj kak čera bier v Roženče na poslední stácii Bíčtúre Zadkule do finála, to nedom zonime. Serbská basnica svědčí jubilej a my gratulujeme a nimo toho slyšíme, jaký je odvoz na nový obchod v Ralbicach.
0: A k tomu vězo policajský report a tu ještě další šelčizno a najlepša serbská hudba, kotre zpěvy vás hač do sedmých, nie šeštích, očakuj, ja vám nedom šeraču. This is my

Od noci sladuje mi ještě raz krutka na čerauši večer, hajt o mějachu, s božo s vedrom. Čera roženče, jako raje, še so tam beach volleyball, posledná stácia beach volleyballu je tura rádia zátku letobie. Ahoj, bě pomručené a tak vicikojte, zo mějach zděla začíš, zo mohu so kuždovoko mík podešťovač, ale nie, vosta sucho a s vicikom můžachu či rajorio a rajorky tež dosť derie vopkadžeč. Dženca, nínče tak vicikojte a tež nic pomručeno, znamenča přes cůvě dženic ráno ještě nikotře močele, potom pak cůvě džen svunca a z cia 20 stopněmi skončně zase raz trošku příjemnějšo. Juce potom peča 20 stopňů, dále věle svunca a směrkonce dženia byla kůjždy džen oko stopěnkaj abo cí stopně čoplíšo, sobotu potom zase cia 30 stopňů a hoco. No hej, rezumé čauši je stácie beach volleyballové tury v Roženče. Mám nedom popříšený hůčbě za vás. Najprve pak poladáme, što Mirčin Aitner tak do Lučini. Je to pravě, učitám z titula, co rado uspí, vidět k našestě.

0: Runja Kulowé knježeše čera Roženče nimale perfektne beach viedro, zatkula by v Roženče na putniske vúce, zobe o tam rozpravjava vo 9. stáci zatkula beach tore 2006 a 20. A s tým by to tiež posledný raz vonka pred veľkým finálom Mivočicach. A to vábieše tak veľa mústvo kajšišče ženie. Felix Cuš byše podľa.
1: Tři mústva nemožáchu čera bože sobúrač, one bych ju prostšie přepozdže přišli. 20 miestno by tak spíšne plné kajšišče ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zo bychu so mohli poriadne zarač. S dubkom 6 so prine bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách byše na podestče celé horeka mústvo Janžel k vysoko 4, štož byše Andrej Kobor se synom a Joku ze Sernian.
2: Hej, ja kon nimmst dann breit, weil halt euer ja Arena, ha. Da die Arena so den da ist, also eine Semmel und die Zehre Rat. Hi, ja, fein. Na, ja, dann breit schon zum Schumbo nervös, ne. Schon schon Papa und danke nächstes Mal.
1: Dies na Kromi Reinischto bi Cheravelle Luigi na Zista Modoch a starschi in der Loko Putnicki Zirkwe Sevicha Lubic Dauer. Roženčanska Modina mieše Ruce Bone Jewa, Zua Schitke Skazanki Wojewach. Viace hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zo by opravdže viele so romadže na foto zestupali je Roženčanska Modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie som tak spokojom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla a veľa ľudí na šom fotšom myť. Som sa za to rozsudili ako modná romadže šlipse a muchy pásli, zo môčim viac ľudí na skupinský obraz dostanem a s tým sa nosi šom zvúdu, by mo klitu prinostácia byť. To by šom žroku sklánované, ale vonne sú hakli dženca na stoli.
1: Poradžen večer to by še čera Roženče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cisch rozpravieše z Rožantana čera večer. Z poslednej stácie Beachvolleyballové tore Rádia Zadkule 2006 a 20. S 9 stáciami najväčšie respektívne najdlejšie z cua. A vočerošo večera môža sa tiež Mústva Pšizevič za finále přichodnú pondželu v Mivočicach k tomu nedom viac. Džesač, to napušestších je. Dobrá nie prieje vám Srbský rozvoz z Budešina.

Hej, přichodný týden říká po takým vůlky finále Miłoszycach. Přizevenská fáza za junior se včera večer zahýva a tu išto přizevenko je hižo dojšlo, jsem hůně raz poladal. Jeli mě šo nemili a se nesem zaličil, je jedné místno ještě svobodné tu časně, ale tež čakanskou líščinu budu zavěstče abo zvěstosťu nastajíč, tak so páče, so můstvo odpraji má tež 21 abo nano samo 22 přizevenka šanzu so tola na finálu občelit moc. A iz čovace umenjenja dobi mústvo Spelnič z Prynja, z če so dobili junu na jedne z našich stáciu občelič a soburač, při tem liči mjeno mústva. Cio rajorio, abo ci rajorki z vašo mústva dobia serbsce moc. Z ceča kujžde rajor, abo rajorka vašo mústva ma nad 14 letami byč a kujžde mústvo dobi znamenša jednu žonu, respektivně holcu mieč. Přizevič môžete so jenojš přes mailku na zatkula@mdr.de a nezabudžte nám napísať mieno svojho mústva, kaž tiež návodu a jeho kontaktové dáty a keď bude aj novostka, napísajte nám prošu ci hesva k vašemu týmu tomu. My chceme vedieť zvodke ešte, kak je konstelácia mústva so namakáva a snáno tiež, kak husto raječ volejbúl a jazz cova. Potom máte z nano šanzu na jedné z posledných miestno za úlky finále beach volleyballu je tore přišenú pondželu Miłoszycach.

0: Ihr Napusch Estrich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Na letanišu kamencu je předozače JMB Aircraft zajšve konstiginér nové hangara a bürové tvárenie votevrivo. Letadvoa hala je po informáciách firmy 700 kvadratných metrů vulka. V podlanským bürovom tvárenju je tež letanská šula zamestnená. JMB Aircraft je belgijský zotovér ultralohkých letadvo, kýž tvária české. Kamenc je jeničke rozširenské miestno po civi Niemske. Do nového hangara je předozače dobré 2 miliony euro investovalo, nimale pohojca Buvac Sakske je spichovaná. Nové dvorové vobchod v Ralbicach so vo turistu a domorodných tere přivozme. Kaž rekne mi čelka Angelika Frenclova, maja miestem na 500 produktov vo cicečí zavodov a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov, mes druhým z Kroščic a Horska, poskyčuja miasové tvore z Vojarec. Tež rožk za dáriky je vobľubované. Najnovší poskytk je šokoláda z liešče pola grotka a tež e tankovanie so hižo dere přivozme, tak Angelika Frenclova. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na prošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvemaj variatomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s pezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Rejorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to mestem druhá taká brošurka. Prednia bievo evangelské rejovanské drastče budiske jej končine. Dalšie príručky vo inajších národných drastách maja nastač. Na beach volley bul v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pieše miestna. Ciom celkam dobiachu odprajíč, dokež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kobar s džoku synom a přečelemi svojby. Modostní Roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letuš šeje bíčtúre. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Puče naše končinie sú svobodné tiež pyskače, pri pučach nestia, vizopak môže to bioranja zmeniť a jeli potom nešto uľadače, prizoče so rádo pola na jopak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. A pak přijemuj vám Milan a ja dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Cipona po šestčich je Serbský rozvoz, přijem vám vizotejš dobré ranie.

Hej, nic je nojš v Rožinče, ja sa čera večer športovalo, ale tež v Birminghamie, a to tež hač do noce. Dobre štart za nemský tým to bie čera při EM Lohkatletiky, na prvním ubežovanským dniu se dašte direktne dvě medály. Florian Brem biežeše přes 50 metrov celé neočakováno k slibru, jenojš Jakob Ingebrigtsen bie spiešnýši, a kulostokorka Jemis Mabry docpie z 19 metrami posta bronzovú medaliu. Gina Lückenkemper a Rebecca Haase porno tomu přes 100 metrov v pofinálu von zlečešte, ale Lückenkemper bie pšiušim spokojom, šako bie zranenia dla lica tak a tak v češkej situácii. No aj, a Jensa, že viezo direktne dále, vo sebie napiate z nemského vida, budže Mietaniu Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummels dejetaj od nekak 16 po 8 večer finálu a mataj tam šanse na medaliu, tež přes 100 metrov muži je Nemska zastupjena. Finále bude Jensa Večo krotko pod sibidlku najednač. K tomu steja mjezrujem tež 5-10 metrov žonu na planje a finále přes 100 metrov ze zadžiokami a išče viace. Jensa Vuseva CTF a přidatne tež išče EM Puanju z Paríza beži po takým môžete si by kvázi celý džin live šport vobladač. Jeli pak mače inajše preference mám nedom popříšený hudžbě, pokývy za vás. Yeah.

Hačera bie na putniskej vúce v Roženče, Hovkatok, dženca sú šice vúčarjo, kubvarjo, kajštež nedeši a přiťoni pedagógojo. Išče raz do Rožanta přeprošení do tamnišie cirkve. V 18 hodin svieči sa tam Božá mša a přizamkne sa rozmova na zároče. Štúso za archeológiu zajmuje môže dženca večer kamienčanským elementáriu, po takým tam západno-úžijským muzeu. Nimo poradač tam punže mienujúce od večera 7 vo studniu Gestevec. Archeológa je skrajno zariada za archeológiu, přitom ujasnitaj, što namakanka vo času přednedže 3,5 letami přeradža. Jutze svedčí farar Beno Jakubáš kloštorskej cirkvi Noé Cali. Nemce Noé Cele doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šu srbskej reči. Na ňu sú veza tiež všetci ďalší přeprošení. Kino pod hovým nebiom zmeja jutze večer zase o Čornom Kumcu. Večer že večer pokazaja tam Štekalfish Fiasko, nové Eberhofer krimi, ki šte šakle do kina přinže. A štvrt k samstnem času, po taký večer že večer pokazaj so film, ki šte bier před krotkým hakle kinje, Vouči krimi Glenkel. A jutze večer som mesač parciálne před svonco sunie do DZA s partnerami svieči. V bývej vodže zmeja od poponia štyrioch při veži při Češkej horie svojbne svedžin s teleskopami, experimentami a live učbu a tež při kravatovom mlnje Čorom Kumcu zmeja od štyrioch svojbne program kovo okovo astronomie a vopkečbovania svonca. Zastup je darmotný bývej vodže kajštež Čornom Kumcu. A tam Čornom Kumcu přenesú na vulkej pvachče nimo toho tiež totálne začmiče svonca, kýž bude španiskej vidieč, ale to sa na tiež nešťa je.

Hej, a votach vesela so zaujšče přes sledovacu poješč v starom šadovje mjez Storkovom a Lubinom maso viace hač 100 let staré šprebine přepvau. Němce šlojze narunač. Pomniko škýtana připrava z leta 1901 je českých škododla hižo zaurjena. Oktobrje maja potom tvarske dživa za novotvar štartovač. Nedže 17 milionů euro investuja do přepvava, když má čomový turizm zase voložič a nimo toho přitom pomač, vodu lepě za bota ročo džaržič. Přidatně tvára tež přípravu za pučovanie rybo, takže maja ryby prvý raz po viac hač 125 letach zase celoletnia možnosť od kšivie šprevie přes Neuendorfský jezor hač do vodou pučovač. Hotové byč má to šitko konc 2028.

0: Nábožné slovo.
1: Magenza Enrico Hanke z Vauha.
2: Što to dokładne rika, Kristus je zčehovač. Můžeš prajíč, so je to viace hač vonkou na vec. To je zásadná zmina svojského živenia. Štož chce Kristus je zčehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nás po pravom puču převodžuje a přitom poma jemu podobne zostač. Když do světa sviatých poladáme, namakáme ženu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dôveru, sviatá Clarissa, na kotru šcirke dženca spomína. Voplivovaná od predovania sviatého Franciskusa, je sa takto Kristusa zalupovala, so je so bohatého živenia zdala, dokeše pytnila, so je Kristus viace hudne hačo druhé. So starého živenia zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dověra pokazá so při nadpadže na klošto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je věrnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napřečo. Nic z člověskeje moci, ale dokéže vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež sviatá Clarissa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčič? Štož Kristus je dovieria, nezubí ničo vážneho. Tým dobuže převodnika, kotrež če ženie samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Vauha džencnišim nabožným slovie, nároku a zamovitosti bačenské osady. S tým je vedom cimienčine do 6.

0: Ihr Nappus hat mich.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Milan Grojlich.
2: Na letani šuve kamencu je pšedev zače JMB Aircraft zajšve kunstedženja nove hangar a biro tvarenje vote rivo. Leta dvova hala je po informacijah firme 700 kvadratnih metrov vujka. V podlanskim birovom tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih leta dvov, ki štvarja v Česke. Kamenc je jeničke rozširenske mestno po cevi Nemske. Do novoho hangara je předo zače dobre 2 milióna euro investovalo, nimale pohojca búvod Sakske je spichovaná. Sič za srbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na brošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so z vobleka ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjová, kiše pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to miestem druhá tajka brošurka. Prenia bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalše příručky vo inašich národných drastách maja nastač. Za areál nedešeje najstaršeje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vupisava vodkrivanske dživa. Kaž miešanský zariac džili planuja mes druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky nedešich tvárenio sú tam hižo zotorali. Šklenčarnia Gielstorf hütte je 1872 nastava, jaca hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnije zmiene. Na beachvolleyball ve Rožence je čera prvý raz jace mústvo přije vohač pieše miestna. Cjom cilkam drbjachu vodprajíč, to kež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 je dobečer čera, to je Sernjančan Andrej Krober s džoku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letuše je bíčtúre. To bych ju povestče, kež namakáče tež na našej internetovej strane a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, veľa svonca a dále sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
3: Napuča naše končenia šopši starom, žane hačenia, žane vyskače, dobrú jezbu vám.
1: Srbský rozvoz.
3: Cime inčine, pana posedmich.

električne gitare, to sú, co tu tutaj robíš aj a za elektriske gitare trebeš vezo milinu. Milinové kábel vokovo filmového roa plánu, ač klinči najprv raz kietro absurdne, ale ve valiziske je so to stavo a to dla Dobija z Harry Potter filmu. Na příbriohu Freshwater West leží tutun roa ze filma Heiligtümer des Todes Prinigel, Jesu Emt Dobija, što ješ bietu ta šarmantna domjaca Sonina od Harry Pottera porebali. Tam mieše potom nové milinové kábel mies Vulke Britanijske a Irske biežeč. Projektové návoda pak netko pred nekotrými dniemi v intervjue o tom povedaše, so protestovaše po rozpravie BBC o tutom projekče to išto feno. Haj sta telefonátov projektové tým dosta, doniš planuario na to opravdže čaru zmieniču. Kábel som jeste mi, že užíva, Dobijové ro vosta nedotknené. Tak som môža fenojo Harry Pottera a především Dobija tam dále putnikovač.

Hej, drude je případ dživenju vjezo poriadku, ale drude trebaš tež plan. A planovana je napríklad srbská hudba srbskim rozvosu. A plan za cíču hodinu dženca upada takhle. Mirčin Veclich z tej plánie. Spodin jeho Anna Bickingec. A cíča tuto líščinie je Veronika Zarodníková. Tu smoj, ty a ja. Najprve pak slyšíme polskú hudbu. Janusz Banaševič nám zaspieva 6 minút po 7. Dobré ranie, prejem vám srbský rozhlas z Budešina.

0: Česač, menšino. Posled mich je, netko je tu za sovajnči redaktor Milan Grojlich, přimný v studiu a vun je raz trošku po novinách listoval.
1: Voči, co dženca rano reči. A to čítame v novinách.
2: Pasažírska voč, Matej so smije. Pasažírska voč, še nemohol dokáž to tak rene, je zelost na Berovodskim jezoru, ta nemôže še nedelu ječ, džil čeria, co mechanizma bie na kuchy. Kaž sakske noviny písaja, sú vop hospodário vokovo Patrika Šmita, šo vutvarili a s tým do Rotterdama jeli, tam je zotover mašine. V nižozemskej súso kytro dživali, zo je Šmit vosobince s džilimi přijev a mie še samo jako motiváciu za spiešne zvuporedženie kaštík piva sobu. Z Rotterdama ješe potom dále do Lübecka, ješe špeciálna poređan, jaký štrbí čirenie za sopravie nastajíč. A to traje, najskere akli od 21. augusta voč potom za sopoječe. A lozeca Runšau je pobyva kunst tyženia na liečnym svedženiu skvadnostne 100. ročnice založenia jacvokec v obchoda za národnú drastu ve Vojarecach. Švalčania je z dobom sidvo towarstva za regionálnu kultúru srednieje v Užice, kiž so tam vo vústajencu národných drastov a kabinet za múdročišť stará.
0: Hesnano je dobel tun Patrik Šmit, dvajkaštík aj sobu zač pombúca sa na Lübecku spiešný šošvo a nebehač 11. augusta trvo. No a je v jednač menšinu po sedmých je. Mytko slučíme Lily and Madeleine.

Hej, nicene Žrožinče, ja sa čera večer športovalo tež v Birminghamie, hač do noce, dobrý štát za nímske mústvo tobie pri európskych mistrovstvách lohkoatletiky. Na prvním ubiežovanským dňu čera sa dašte direktne dve medály. Florian Brem biežeše přes 5000 metrov neočakovano k slibru, jenož Jakob Ingebrigtsen bie spiešnejší a kulostokarka Jemis Mabry docpie s 19 metrami posta bronzovú medáliu. Gina Lückenkämper a Rebecca Hase porno tomu přes 100 metrov po finálu vonzlečešte, ale Lückenkämper bie přiušim spokojom, šako bie zranina dla lica tak a tak češky situácii. No aj a Jensa, že vizo direktne dále, vo sebe napjate z Nímskeho vida, buďže mietaniu Hamora, Søren Klose a svetové vicemišto Merlin Hummel stej taj vod Česač po osmich, tak znamenča plánia stej v finálu a matej tam šanse na medáliu.

0: Wieszcze, zo je menjena basnica Róża Domaszczyna. Dżęca wona swoje 5-70 sveči, a myśmy jako pokazku na je lyriku wuzwolili za dżęca Luboščinsku basen. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża Domaszczyna, dziś nisy, tyś nisym. Poprom nije ničo dziś nisy. Przy sibi sym jenoż, tyś sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbinješ, wrócz odaš. Kvadžemo junkajš mieno z huby do huby.
0: Tobie po takim basen Róże Domaszczynie. Cyłku szak je 16 basnijskich zbiorków wdowa. Wiace wodzięcniejsze jubilance słyszycie tu pola nas za 18 mięczynu. Nietko pak słyszycie powieszcze szako je na pół 8.
2: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
3: Na letanišu Kamencu je předevzače JMB Aircraft zajšvi konstiđenja nove hangar a bürogove tvarenje votevrivo. Leta dvoja hala je po informacijach firme 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim bürogovem tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih letadvo, ki štvarja v Česke. Kamenc je jiničke rozširenske mestno po cevi Niemske. Do noveho hangara je předevzače zače dobre 2 milióna euro investovalo nimale poveca buvacakskeje spechovana. Nové dvorové vobkot v Ralbicach so od turistov a domorodných dere přivozme. Kaž rekne mi čelka Angelika Frenzlova, maja miestem na 500 produktov od cicečí zavodu a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov mest druhým z Kroščic a Horska poskyčuja miasové tvory z Vojarec. Tež rošk za dariky je obľubované. Najnovší poskytk je šokoláda z liešče pola grotka a tež i tankovanie so hižo dere přivozme, tak Angelika Frenzlova. Seč za serbsku riča regionalnu identitu Zari dživa tu kvilu na brošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolskeje narodneje draste fotografovali, kak so zobleka, ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjova, kiš je pola Zari za příručky narodneje draste zamovita, je to mestem druha taka brošurka. Prenja bie vo evangelske rejovanske drastče budiske je končine. Dalše příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pěše miestna. Cjom celkám dobiachu odprajíč, dokéž by hižo 20 mústvo na štafle rozdělené. Janželk vysoko 4 bie dobyča čera, to je Sarnjančan Andrej Kobar s džouku synom a přečelemi svojby. Modostní Roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnískeje vúky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušie bíčtúre. To bych ju povieste, kýž navakáče tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
0: Hodne tak, krótko môžu tiež poláci na púče zčinič, jajmenujúce šo svobodné žané háčenia a tiež vyskače pri púčach nieste a tu iš dobrú jezbu vám všejemoj.
2: Serbský rozvoz.
0: A vizo dobrý štát do dňa, do džencnišie vútory, cí menšin pona po 8 je, netko, že tu dále, s Veroniku Zarodníkovi. Tu smoj, ty a ja.

Ne dom je džesač, po na po osmih, tu iš pola lem raz, što dženca kalendrije stoji. Kemšo roženče steja, tu dženca kalendrije, šice vučarjo, kuparjo, kaj štejš nedeši, a přičani pedagogojo su přeprošeni, dženca večo šestčih, na božem šu dorožanta, přizamknje so rozmova na zarođe. Štuj sa za archeologiju zajmuje, može dženca večo kamienčanskim elementariju, tamnišim zapadno-užijskim muzeju to je, nimo poladač, když punže od večer sedmih vo studniu Gestevec. A archeologa iz krajno zarjada za archeologiju tam tež ujasnitaj, što namakanka po času přednedže 3,5 tisíc letami přeradža. Juce môžete šulských nováčkov za šulské leto 2027-2028 na Sarpskej základnej šuli Michal Honik ve Vorklecach přizevič. Starší môža od napodževečích hač do dvemaj do sekretariáta poladač a nezabudšte, jeli chcete svoje dečo tam přizevič kopiu narodženského písma. On je takáž dopokaz štěpenia na vosepicu, nemste mazanšocimpfung a prostvu od obiju staršiu podpisanú. Tu namakáče tiež na internetnej stronie šule. Dalša možnosť, čieli sa vám júci šiťami nehoďi, vopstý potom štvrtk za týdeň. Júce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali, nemsce Novej Cele, doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom Šku, sávskej reči, nakoľkož sú vieza tiež šice další přeprošení. A kino pod hovým nebjom sme júce večer zase o Čornom Komcu. Mečo dževečich pokazajú tam Steckelfish fiasko, to je nové Eberhofer krimi, kýž tie šakle do kina přinže. A štvrt k samstnem času, po taký mečo dževečich pokazá so film, kýž bie před krotkým kine, Vouči krimi Glenkill. Hoj, snáno bie při pokývach niečo za vás podľa, abo snáno je tole tiež niečo za vás, Vytonik.

0: Mies serbskimi a nimskimi przecielemi literatury Jovana Deriesnata. Basnica Ruža Domašcina. Dženca zvečí svoje 5 a 70. narodine. Je tvorenje bu s mnohými mytami hodnočené. Najúznamnýše myto Mörikeho, myto Čišinského, myto Anne Segers, literárne myto exilového PEN kluba a sakské literárne myto. Chceme składność w osobitych narodnin rady wużyć, a na jej płudne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa polatnęła.
1: Róża Domašcina je zahe započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pvominju a nowej dobie, a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojej woki, ludovije pojedaki Hane Kiščcine je zdžedživa, kajš nam k svojim postačinam pojedaše.
2: Ja sam husto, da se do moje voki davaju šešćijava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nekpa mi šestanjsko odračvač.
1: Hač dosrič 80-tych let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem institutu studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim liđe leži, je se sama dariva. Miestem wuznamna spisovačelka, przełożarka a vo sebe basnica je vozjeviva 6 serbskich a 10 nemskich basnijskich zbierkov, 4 dživadłowery, prozowe a publicistiske teksty we vobiemaj rečomaj a riad przebasnjenju ze svojanskich rečov. Při tym widzi ona zwisk me svojim niedyšim skutkovanjom hornistvje a basnjenjom. Za nju maja svoja vjacore voznamove vošte, Žro ma so z nich vůryč, tak kajš brunica ze zemje. A to se žada kejčblivého čitarja.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kýž drbi se recipient za sebe takrec votevrič. To, što je so přespěšne rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma čvovek so sam na jeden literárny text nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelaké vošte literárneho texta vo teória. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase džedžiš, stane všetko spíšnišo a spíšnišo so verči.
1: Štojši je basne napšikvat vúznamenia, zo raje si s vobimaj rečomaj. Zo pýta za starými vote značimi serbskými slovami, zo si bohatosť bajkov odkryva a zo so kritisce zabira ze žunskými vosudami. A ze šednem serbsko-nemským živinjom, kiš nazonia jako mač a miestem dawno vouka. A dži so jej najlepe pisa.
3: Večo ja husto pisam, dokiš muže ja lepe moje myslički romadžič. Ale ja nimam šec časa pisanje. A dži ja dlho čas nimam nešto pisač, potom sem ja trošku nespokojna. Ja tak rade pisam.
1: Štož se netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so myli. Vod same je svaue nemôže so zaživiť. Voto je so manželsky so svojim zdu starav. Jeje vúdožky z vozivinju, mytu a stipendiu sú skere telefónove kušte narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róža Domašcina svičí dženca svoje 5 a 70. Šo najlepšie prejete ješ serbský rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Magenca Enrico Hanke z Váhova.
2: Što to dokładne rika, Kristus je zčehovač. Můžeš prajíč, so je to viace hač vonkona vec. To je zásadná zmina svojského živenia. Što išce Kristus je zčehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nás po pravom puču převodžuje a při tým poma jemu podobne sostač. Když do světa svjatých poladáme, namakáme ženu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dôveru, svjata Klarisa, na kotruž cirkej dženca spomína. Voplivovaná od predovania svjatého Franciskusa je sa takto Kristusa zalupovala, so je so bohatého živenia zdala, dokiž je pytnila, so je Kristus viace hudne hačo druhé. So starého živenia zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dověra pokazá so při nadpadže na klošto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je věrnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napřečo. Nic z člověskeje moci, ale dokéže vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež svjata Klarisa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčič? Što už Kristus je dovieria, nezubí ničo vážneho. Tým dobu, že převodnika, kotrež če ženie samoho nevostají.
1: To by je Enrico Hanke z Váhova s nabožným slovom na roku a zamovitosti Bačonskej osady.

Dženca vozvedči Hinz Rielka v Worklecach svoje sedomdžesatčiny. Sčerovace z Božo přeče je k nám za národinaria dojšlo. Ja cituju. Přejeme tebi viele z Boža, božežonovanie a vo sebie krutú strovotu. Nech slunčko tež v novom živenskom leče stajne za tebie svedči a nech so šitke tvoje vulke a malke přeča spelňa. Ďakujeme so či za ušu ľubosť a podpieru. Přejeme či dále viele viesela pri kolesovaniu po Sávskej Bužice a pri tvojich tvarských projektach. Ľubie strovia manželská Hilža, Izabel s Dominikom, Melanie s Hannesom, Marcel a tvojeci ľubušky Lara, Jaron a Kacka. To po takým zbožo přeče Hinz Rielce k svojim džensnýším sedomdžesatčinám.

0: Jana Budževičich.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Milan Grojlich.
2: Na letanišću Kamjencu je předovzače JMB Aircraft zajšve konstiđenja nowe hangar a birovove tvarenje votorivo. Letadvova hala je po informacijach firme 700 kvadratnych metrov vulka. V podlanskim birovovom tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih letadvov, kiž tvarja ve Česke. Kamjenc je jeničke rozšerenske miestno po Cevinimske. Do nového hangara je předovzače do dobre 2 milióna euro investovalo, nima lepoveca búvod Sakske je spiechovaná. Sič sa srbsku reča regionálnu identitu zári dživa tu kvilu na brošúrce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvema variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Zonja Reorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to mestem druhá tajka brošúrka. Prenia bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalsze příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Za areál niedyšeje najstaršeje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vupisava v odkryvanske dževa. Kaž mieščanský zariac dželi planuja mez druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedyšich tvárenio sú tam hižo zvotorali. Šklenčarnia Gelstorfhütte je v 1872 nastava, jace hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnie zmiene. Na beachvolleyball v Rožence je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač bieše miestna. Ciom celkam dobiachu vodprajíč, dokiež bie hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kober s Joku synom a přečelemi svojby. Modostní rožinčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vúky natvarili. Přichodnú punželu je finále letušie bíčtúre. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vede svonca, dženca a dále sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenie přeco ešte šo svobodné žene hačenia, jeničky, vyskačky, šmou za vás relevantný byč, stej na autodroze 4, Frankfurt, respektíve Frankobrot nad Moranom, smier Drježdžany, při odpočce Drježdžany, staré miesto, oni spiešnosť čmieria. Kašprajne, hovak, ničo ďalšie, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Ab to posledných menšinov dnesišho vúsevania, na tom 4 menšiny, pana podživečich.

0: Kubot, kolato bier a jeli trebače v nikotre poki v za dženca přichodne dne. Tu je za vas mam.
1: Lečove radio, to je serbski rozvoz.
0: Aj, to je za te štrihi, v opačnik nefil to bier voreče. Sprena su všice učarjo, kubvarjo, kaj štiš. Njedeši a přichodni pedagogojo dženca večer šestčich na Božom šu dorožanta prošeni, přizamknje so rozmova na zarodže. Šice, koci su na archeologii zajmovani, moža dženca večer kamenskim elementariju, tam zapadno-užijskim muzeju, nimo poladač, tež ponže od večer sedmich vo studnju Gestevic. Archeologaj tam na miestne budú skrajno zariada za archeologiu a vujasnitaj, što tu ta namakanka vo času pred snedže 3500 letami přeráča. Šulskich nováčku za šulské leto 2027-2028 na serbskej základnej šuli Michal Hornik ve Vorklecach Přizevič, moža starší, júce od rána na podževečich do dvemaj sekretariáče, za to treba če kopiju narodženského písma, dopokaz ščepienia na vosvipicu, nemsce mazonšutzimpfung a prostu, kotraž je od obiju staršiu podpísaná. Dalša možnosť, čeli so vám termín júce nehodží, vobste potom štvortk za týdžen. Júce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Nové Cali, nemsce Nové Cele, do podňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na ktorú sú viezatež všetci ďalší preprošení. A júce večer so mesač k parciálne pred zvonco sunie do DZA s partnerami svieči, Juno Bielej Vodže, tam zmeja od poponia štyrioch, při vieži, při Češkej horie svojbne svedžen, a tež při krabatovom mnie čornom komcu, do runia od štyrioch, očakuje vás tam svojbne program kovo-vokovo astronomie a vopkečbovania svonca.

0: Дорожне слово.
1: Мадженца Енрико Ханке Зваува.
2: Што то докладне река Христос сейс чеховач? Можеш прајч, за ета вјаце хач вонко на вец, то ја засадна змена својского живења. Што ишце Христос сейс чеховач, треба довиру до јего скуткувања. До тоа, за вон нас по правом пучу пшеводжује, а пшитим пома јему подобне состач. Když do světa svátých pohledáme, namakáme ženu z 12. listotka, která šmíješe tajku dověru, svátá Clarissa, na kterouž círky dženca vzpomíná. Voplivovaná od prydování svátého Franciskusa je se takto Kristusa zalupovala, co je co bohatého živěňa zdala, dokud je pytnila, co je Kristus více hodný hadšo druhé. Co starého živěňa zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dověra pokazá so při nadpadže na klošto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je vírnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napřečo. Nic z člověskeje moci, ale dokež je vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež svätá Clarissa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčiť? Štúž Kristus je dovieria, nezúbi ničo vážneho. Dobudže převodníka, ktorýž če ženie samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Váhova dženským nabožným svoje, nadavku a zamovitosť či bačonské vosady. A s tým je 4 menšiny do 9.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Sluhograde. Sluhograde.
1: V dovolovem casu máme cestče, gožbo, sebe knigve přijmnuš, ach tož njama rád vecnu literaturu, ak te knigve kenš sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej nejoblubovanejšej literárnej žanra v Nimske a nekak povojca Nimco má rád krimie. Ale my ninto nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Wo cožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof sležiote na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožbozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne serský kreis.

0: Ko poglednjoš raz lecu šitne roluje do ojce, při takém výchore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, net getujom. Kak dvojko ještě trajo z Jezu?
0: Nekak 5 minutov v groniu. Tvaroš na lazani gajo už obči sam rozbiežal.
1: No der je.
2: Pět viaco plakjoki dácojc. Kneskjoki dáce stoj v kuchni a přigotojo viaceriu. Jogo žona jo rovno hešči v dobrej špie za blidom sežova a serske klauzury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia grajkoco v svoje špie s Playmobilveckami. A štejto byš jeje zletne viaco, na kterém skromatne ze svojima starješima viacejaš mežo, neomegva ta mauka hešči vežeš. Hešči nic.
0: Přinjacuš Patriciu net k blidoju?
1: Jo getujom.
2: Nekotare minute pözdžej seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kötarem se pari lasagna.
0: No, kaku gleda to, co šio papa navarju?
3: Njam, njam, kradu deje. Je som cevo veliku perciju se vele tvaraškom a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja buk šewa.
0: No, pen, pödaj mi raz svej talar. A kak je bil tvoj žen?
1: Klauzure som zase lepta docenila, ale ta vecka, ketaruž som gano najšla, mi vecej nepuščijo.
0: Ach, Jadwiga, toga su gudne myslicki. Bež let, ketarež se nisu zjavili šulskej kronice dolnosaskego gimnazija, a v toštih pež letach je se nieco čašnego stalo. Nieco, což jo k tomu vjadvo, až ve togo casa plasebo, nic vecej tak nejo, ako jo raz buo. Toga sama nevieríš. A mimo toho, co jo se popšam dejavo, tegdy tak monstrózneho stáš?
1: No, petakem oficiálne gase tvarži, až sú založili serskú ušu šulu, žincajšne dolnoserský gymnázium v Leše, živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano s nikým pejedala, ako jo dostal sveje abitúrne opismo už pešli do toho?
0: To však bužo jadnore, abitúrne opismo nekaké je ušej šule. Ale žiadne je serské.
3: Papa, ja som ešte limonádu.
1: Ty by kšiela ešte limonádu. Ale bežko musím si obtúžiš, mej ľubý mieto. K prednemu jo to bolo dvejorecné písmo, a k drugemu jo tam stojalo serská uša šula a mimo toho jo bolo datirované na leto živeš našo 107 stržašča, ako som už ogronila.
0: A cokodla nejsi sepen, to je ve sobě obšášalo. To by věle ľahšie bylo, ako ho nekaké teorie zapší se gáňa konstruírovaš.
1: No to som popšalem kšiela, ale nesom toho muža telefonicky dojšpila. A připedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nesom až to nienta šafnula. Meje ukniky se tak a tak južo obšeškujú, až mu se tak dvojko na sveje klauzure cakáš.
2: Miastym, až se Jadwiga a Meto hyšči vážitej, stávajú se v 20 kilometru stalonoch Börkovach čašne vece. Čo maskirované lúže se zadobývajú do vetlažaného doma jednogo starého muža. Korpulentne bevovosate obsežar toho doma jo se sporobne cuniu v sedle blízko kamienu. Nablíže lážete tuta s mavotucnými čipsami a Cola Light. Teke v Börkovach jo nevietro a južo ceve viaco gavruze do okno biju. Ako sú se maskirované muže zadobili do doma, jo ten staré barcao.
4: Kake svinske viedro!
2: Hyšči nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokolaž ven špatne svyše, zaco jo a klenetso ved okledarjo, ako jomu jaden z tých mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: Na přijdoucí žení jo se nevětro zase smirovalo a jo přestalo padaš. Šerem roky pak ještě nebyl pešigují, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharga zvenitej.
1: Co godla se ho nic negibio?
2: No jo, okok nuže šak bužo traš, daniš nama njevocinio. Nijaga vece nem loče.
1: Ty, žurja ga se vecenio, ne?
2: Obšau du. Knis Bicha, metos me, Karolin a Kristof. Vaše žurja su vecenio, ne?
1: Tam se nic negibio. A, neskari jo do zagrody šel.
2: Při toštom zesranem vjetrje?
1: No, jo ga mežno, až ven kontroliruju, lic njo

0: ho. Peter August, živiš nas čo 107 a stržasča. Lube dňovnik, musim njast šeške brémje. Čo lúže sú južo umreli, toko čašnýho nerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna negluka bola. Moj bok, to mi kenčo stojn jamogu cytaš, tinto jo krádu zblednúva.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konja pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umysliu, s katerýmž nás unužujo. Ven ustaja falšne abitúrne opisma. S tým, co nám drogu ku nagwe kariérie ako literatúrne abo kultúrne vidobnostniki urónaš. Jadnučke umienienie jo, až obstaráme za njogo, nevezjau jo neserské manuskrypty Mata Kosika. Gelčík jo zažrane do tvorbu Kosika a ven dokradne vie, až dajo teke nikotáre pekvade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zňasč, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, se šiknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nestoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vám dalej pomagaš.

Ja, to je bilo našo krimijove svucho graše za vaše lešojske rozvijase linje. Velike zacuša. Autor je bil Tobias Geis, režiju ste Mary Anholz-Scholz a Martina Gola-Scholz a povedave ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkler-Holz, Lisa Marie Erbolz, Anholz-Scholz, Jan Mieszkank a Martina Gola-Scholz. Chtoš, co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svyšaš, přidúce pietk, jadna 20. augusta, zega 7. viacor, cita hoše búska autorka Franziska Steinhauer v Boršajnskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gib vaše 7 €.

Pešt a šest žazete vrošenica tvarenja Barlinske murie. Jo tema našeje muziki tužinja. Žinca ze spivom z negajšneje ČSSR. Tam se ve, nie obspivaju našu muriu, ale žovote vojaki, ak su musali granice sčitaš. Spiv, ak su mi šegnuli k vojakam, sluša k nevece znatym a oblubovanym kompozíciám českého pesniarja Jaromír Nohavica. To je humoristická folkballada, ho se tematizirujo štrapáce vojakovania a vrteženie vrt domonie. Máme ho live nagravanie a svišeme na reakciách publikuma, kak sú se přísluchárie na svojské samsne nazgonjenia dopomnili. Na voc čigane vose, tvardú disciplínu a na to, kak neodalo žednú možnosť privátne pomiere zežaržaš.

0: W naszom literarnym rożku, co my wam żyńca przedstawisz nowe knigwy. A pićku slet myslisz na serzku spisowaszelku Marianu Domaszkojc. Wena jo żyńca przed 80 let umrewa, jo ze soczu lizu labowała a żyjewała na domacnym wirtschaftsze a we fabryce. Na inspiraciu Mine Witkolc jo wena zachopiła pisarz, wet jeje mamy miaze drugim basnie a to żywadłowe grasze z chudych żywienia. Ze żywieniem tudejś nych. Wszojadno, lec su chude, abo lec se jim derežo, se zabiera projekt Die DNA des Ostens. K tomu słucha internetowy portal z podcastom, z analizami a interviewami. Tam se wiecie a mniej znate luže z podzajcznego žela Nimskeje przedstajaju a we swoich słowach ulicuju wani wet togo, což jo ważne we swojej biografii. Stefanie Krautzholz, Josse to ogledała, a jo powiedała z Grit Lemkoweju, jadneju tych interviewpartnerku we knigwach.
1: Knigle kęcz przysłuszaju projektoju Die DNA des Ostens su ujśli we mycu we nakladnictwie Mitteldeutscher Verlag. Udale jest je Olaf Jakobs a zwiskoa zalożba za obszylanie SED-diktatury. Tam su nazbierane interviewy z ludźmi z pycajczno-nimskeje. Na wiesu wiele rakość, jo se gledalo, pydla steteke žinskej z migracijskiju slezenu a sebuka Grit Lemkoa. Najstarsze interviewane jo negajšne zviskuje prezident Joachim Gauck. Kužde ulicu jo v interviewach v cvejogo živenja, v cvejich nazgenjenju z DDR, s casom přerošenja abo teke nento v pizajčnej Nimskej. Nejmloče jo rožone liše živešnost šosto živeš a živešaset. Platych, kiedyż są wytrosli w DDR, namykają się wszakie podobności groni Grit Lemkoa.
2: Wiele rozgrania mają nieco zgromadnego. Na przykład ten wid na materialne wiece, a także ten wid na to, jak ludzie obradają miazu sobą.
1: Pićku niejasne jo, na kogo te knigle su usmieriju. De je pytzajčno nimske sebie sam wetbliščuwaš, abo de je pytwiacone o nico uzgeniš? Škoda jo, až nejo kužde samske pšašanja dostal. Na taki pat jo šeško ten nazgenjenja přirunuwaš. Jadnočku uzeše jo to pšašanje, kako identitu kužde jadnotlive ma. Wiele vitnich kloni, ja som europski, ja se identificirujom sebie nevici z mim rodnym mestom, napríklad Grit Lemkoa kloni.
2: Kužda generácia gleda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som užicanáka a teke svovjanka.
1: Jo šiško cenu nitko namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženskih, vid opciu študirovaš mec. Zase je dalšnem jo važne, až kapital a penize su skeri v rukach pitviaconych Nimco. Dalšne vidjo?
2: No za nas to jo doživenje, až možemo zmeniš systemu, a teke to doživenje zgubenja.
1: Pe kuštem intervjuje jo zredovane ten luž do vestije generacije. Veci v te generacije, dejš skeniš mec, dejš skeni još vidmeljovane QR-kod. Což tam můžeš skrniš, slušaj skeri do facha horoskopu a opisovanje mytu. Tam su teke interesantne fakty slušaš, napríklad v vietnamesiskih luži v DDR. Až ve viele přiredovanych generáciách se vyspetujo a šinske su šli želat, jo fakt, ako jatnučko opisovanje pa kradu snadne. Užívají mygu na casovém proměnu na homepage vod, kdy DNA des Ostens nastajíš, ve kakém léše jsou se narožili a pln mygu zgeniše věci vod sebě a svého živěňa. Som skeptická, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie luží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožiňa, to je ževěšnáct šostou, studi a sedm žáset. Ja ukňom. Ja som s nagesgenjenjami mojej generácie drej rebeliska a ukrjenjona na nimski entvurcelt. Ja ukňom, až luže mojej generácie sú pep šeroše rejuvali v ruinach, v kiterých jich stálejše sú raz žilali. Ukňom teke, ja som vytvrjona za radikálnošť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, Grit Lemkoa uzvignio?
2: Ja myslím se, až podstatno nimske maju skromatne vid napríklad na politiku, na demokratiju a tak, kak oni gledajú na politické strony.
1: V tých předlažecích kníhlach slyšíme jano tie glose tých, ktorých sú vedpokazali DDR abo sú mili vistú distancu. Tie kladú jadnobocné opisovanie. Ktož, co se s novými kníhlami na kritický pád z DDR rozestájaš, tomu naražijom ľubí i neskajpilovie kníhle Fabeland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, ktorých sú ujšli loni ve nakladníctvie S. Fischer. Tam teki o to grono vet dobreje kariere jadnotlivých štazi-oficíru p přerošenia a vet falšnosti Buchenwaldovego mytosa v DDR. Také nieco se nenamakajo v DNA des Ostens. Což už je togo još gida, ves reži stoj to pširovnovanie pitzajčneje a pitzviacioneje nímskeje. Perspektiva až pitzajčno nímske majú viele zgromadných nazgenieniu zlužimi v drugich postsocialistických krajach filujú. Na nemeni za Gdlemku je to pak kradu vážne.
2: Ten podzajčný blok sám je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viacej v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a ďalších miestov v Pitviacoje je pak veľa mladých ľuží šlo po Pštajrošeniu. To je sú ústatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gdlemku.
2: Po přerodu je přišel veliký exodus, myslím se, až za Serbou, to je bylo fatálne.
1: To je lípta týma v těch nových kníglach.
0: Stefanie Krautzholz, je obšetsta jiva nové knígve Die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Uda Warzes, de Olaf Jakobs, a zvieskova zavožba za obšivanie SED-diktatúre. Ujšli su knígve v Mitteldeutscher Verlag, vani pvaše styri advažas ča euro. Dostaš su šuži, žož knígve předavaju a v internete.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Svuhograče. Svuhograče.
1: V dovolovém času máme cestče, gožbu, sebe knih v přímnuž. Ach, tož njama rád vecnu literaturu, ak te knih v kenč sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej nejoblubovanější literárny žánra v Nímske a nekak povojca Nímco má rád krimi. Ale my nynto nepředstajome vám dalšne knigwe, ale grajome z našego archiva krimiowe svuchograše. Wo cožo? We Borkowach se stawajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiki Karolin a Christoph Slejioty na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožebozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirki Dácego a na potajemne serský kreis.

0: 5. august, živiš nas čo 107 a stržasča. Lube dňovnik, musím njast šeške brémje. Čo lúže sú južo umreli, toko čašnigo nerozumadla. A ja som se viste, až to nie je žedna niegluka bola. Moj bok, to mi kenčo stojn jamogu cytaš, tinto jo krádu zblednula.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konia pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umysliu, s ktorým nás unužujo. Ven ustaja falšne abiturne opisma. S tým, co nám drogu ku nagwe kariérie ako literatúrne abo kultúrne vidobnostniki urónaš. Jadnučke umienienie jo, až obstaráme za njogo, nevezjau jo neserské manuskrypty Mata Kosika. Gelčík jo zažrane do tvorbu Kosika a ven dokradne vir, až dajo teke nikotáre pekvade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu nižo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku znjasč, tvorbe Kosika s drugimi žiliš musaš, se šuknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nie stoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu ja vám dalej pomagaš.

0: Buroka a Caroline stay se tak sanuri vei dot sytania dňuniko, až niste za upytnú vei, ako jo mito kroky dáce na chleu ules. V svoje pšavej rúce žáže brojn se scynionym pödúšakom.
1: Ha! Kto ga vist čo?
2: Ja som mito kirky dáce, žavujúci údojc. Som rovno za upytnú, až sú meju ženskú na nejprutálnejšiu vášnu zamordovať.
1: Vy, mordár! Vy s čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nejsem ju zamordoval, a také nic bicharia. Za to nerešné živo sú druhé príslušné. Jo, na vašom přijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo, jadnore přeliš vele běžel. Je tam petajemný kseský kraj susležil. Tovaristvo s intelektuelnými, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gedankujete, jo směšné. Ale také to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal. To je žalostné. Nežo nám vo kesika. Žovo šikne veliké selské spisovašele. Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak dalej. Náš kraj se zmakuje raz ob měsíc ve vilí kněza doktora Tíske. To jo, kaž nevěste, v Berkovách na Berkajnové droze jaden na dva žasča.
3: Tož ten kněz doktor Tíske? Ten vodpasvajnc v krajném sémě?
2: Jo, rovno ten. A což jo věžeš, co my v našom krajzu těch uzvelených tak ceníme? Pežíváme selskou kulturu. Dokuláš, vena jo velkým bogata a půlna drogostkou. Až myslíš jo, až dostaneš ho na univerzitě přegled v literatúrie selského ľuda, pence ho peško krádu, milíš jo.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť. Je peživaš jo jano malému elitárnemu krizoju dane.
1: Ale co godla vy to nama šikno ulicu jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumrý o tej celo, glupé.
1: To nemžem veš.
2: Beško, namagúvajú příživinu ve stajíš. Vy ste, jo, južo viele ľudí opýtalo o slieze petajemnosti našok malého krejza příš. A šikne, sú museli za to zapášiš.
1: Tak čas.
2: Také našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo? Do ktorých sú rozpšavili casníku.
1: A Bicha?
2: Bicha... Ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živiene na svej živnosti. Svěž sme jogo přes te celé leta obgledovali, ale rovno gaž lůže do svejich let přijdu kše svoje petajmnosti vedbyš a to, že jo bylo přeliš čašné. A pen jo ujišti byl ten vělgickán dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jomu nechte něco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmininy. No jo, a gaž jsme se kšeli pe ten manuskript dojš suga, museli byš naše muske pičku věci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na směš ze žar, jo.
1: Nie, nie, o mej bok, to nie, že byš.
4: Nie,
1: nie.
0: A zimno se smíkotajúce zabijo buroku se zčeliným do kvůvy. A teke na Karolin ven Meri, Scelio a Trefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolín pak nejohyščí umarva, jo Jano Šeško zraniona. Ze zecinkom vejojúca se vladco kjabriu ze chleva dovoj. Česúce hopitajú vena po jabriu dovoj zlišť. Naslednýma metroma se vena grimňo. Tam vestanjo lážece a se veci negibjo. Pechuli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof láže. Kristofovej vodce se zcergujo tej. Metová brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švej beže, ale hyščio přivedomňu. Karolín se pödlan jogo kýdňo. Hamnje, vena hachotso.
3: Christoph?
4: Caroline, ja.
3: Nie. Nic nie grün. Nas kostsch. Sekše tostsch za sensaciju. To jo schückno z nicovo. Smekševej. Nico mysteriosnego. Nico spektakularnego namakasch. A co godla? Sme najušedne žen za vrstudne meve. A sme jen zajšpivej. A při tom, jo bylo šupno tak redne.
4: Žedne nesom smil se obžiliš. Na ty grintve za zgubionimi serbskimi manuskriptami. A předovšem nesom smilši hobe odgáš. Ale som byl do toho tak zažrany.
3: Ja si lubujem, Christoph.
4: Ja si lubujem, Karolina.

Ja, to je bilo našo krimijove svucho graše za vaše lešojske rozvjaselinje. Velike zacuša. Autor je bil Tobias Geis, režiju ste imeli Anne Holzscholz a Martina Gollerscholz a povedali ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbeutz, Anne Holzscholz, Jan Mieszkank a Martina Gollerscholz. Chtoš co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svyšaš, přidúce pietk, jadna 20. augusta, zega 7. viacor, cita hoše búska autorka Franziska Steinhauer v Boršajnskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gib vaše 7 €.